0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Sune přítel smutností, surát jde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko vám všem posluchačům Dychparády přeje Franta Uher. Ano, Rádio Jich má ve svém vysílacím plánu vymezený čas pro skvělou dechovou muziku. Taky pojďme využít do poslední minuty. Jako první k nám do pořadu vstoupila dechová hudba Skaličané s orchestrální polkou Jen počkej autora Lukáše Prajky. A opravdu mi Lukáš prozradil, že název byl od známé pohádky Jen počkej zajíci. Takže kreslený námět, ale skvělá muzika v podání Skaličanů. Dál už to bude Valčík, kebyste věděli, polka Nedívaj se do pohárku a směs písní Moravanka, ano, slavná Moravanka, zní z notových pultíků všech kapel, nejenom naší krásné Jižní Moravy, takže užijte si hezké nedělní ránečko spolu s naší dechparádou.

Ještě jednou pěkné ránko, přátelé, to dnešní s datem 2. srpna 2.8., kdy má svůj svátek Gustav. Dohrány nám tedy Skaličané a my se ze Slovenska, ze Záhorí přesuneme na Valašsko. Kapela Lidečanka nám zahraje Valčík, Valašská hospůdka, polka Tulání, Tulání a ještě jedna polička, taková holuběnka. Ano, Lidečko pod Čertovou skalou, tam se také každoročně muzicíruje a skvělé dechovky. Rádi jezdí do tohoto krásného valašského kraje plného krásných krojů, dobré slivovičky, ale hlavně dobrých lidí. Tak si užijeme společně kapelu Lidečanku.

Lichová hudba Gloria vznikla v roce 1994 v Kyjově. Převážnou část repertoáru tvoří autorské písničky manželů Gurských, ale nezaostávají ani členové kapely, trumpetista Pavel Skopal, tenorista Jiří Kadlec či baritonista Stanislav Orechovský. Je trochu na škodu, že větší část svého vystoupení odehraje Gloria v zahraničí. A je pravdou, že tam, hlavně v západní Evropě, slaví naše dechovky opravdu velký úspěch. No ale tento rok mají štěstí i naši posluchači, naši diváci, protože Gloria má u nás, aspoň přes prázdniny, co jsem si na jejich stránky internetové podíval, takových 12 až 15 koncertů, takže si vyhledejte, kde právě tato světoznámá kapela Gloria vyhrává. Tak a co si poslechneme dnes v našem pořadu, Polka? V sobotu či nedělu, Valčík, stále mi scházíš a ještě jedna polička. Za okny padal déšť. No, někdy by ten déšť i pomohl naší přírodě. Co říkáte?

No a teď už budeme rozdávat hudební dárky, vážení v rádiu. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku našemu oslavenci panu Jiřímu Novotnému z Brna Jundrova k jeho 72. narozeninám. Milý náš sousede, hodně zdraví, štěstí a chuti do života přejí kamarádi z naší oblíbené hospůdky. Tak, Polka, Hustopečská, Dolinečka a kapela Vacenoviáci jenom pro vás.

Milé rádio, milí Františku, 1. srpna oslavila v kruhu své rodiny své 85. narozeniny paní Blažena Jirásková, naše drahá maminka, babička a také prababička. Všechno nejlepší, hodně zdraví jí do dalších let přejí všichni, prostě celá rodina. A za všechny posílá sladkou pusu nejmladší pravnouček Vladimírek. Znáš tu zem, sourozenci, baťkovi, kumpanovi, muzikanti, přesně pro vás.

Na Hornosoučanských Kopanicách vznikla v roce 1974 dychová hudba Vlčovanka. Název je od Vlčeho vrchu, který ční nad krajinou. Častokrát jsem s touto kapelou účinkoval a jejich písničky, ať už lidové nebo autorské, dovedou rozproudit krev v žilách a publikum pořádně rozdovádět, a tak to má být. Ostatně vítězství a zisk Zlaté křídlovky z roku 2000 hovoří, řekl bych, za vše. Orchestrální polka Balínka Valčík, Zácný rodný kraj a polička, jak se říká, do foroty, ten trenčanský zámeček, to všechno kapela Vlčovanka.

Milí přátelé a kamarádi, půjdeme opět do finále dnešního pořadu. Dechparáda sice končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje. Tak tedy buďte s námi, dobře naladění z hodonínského studia. Vám hezkou neděli plnou pohody přeje Franta Uhér.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubí, mě lubí.
1: Máma rád, mě máma rád.

Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně,

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýš.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také o

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. Zahraně!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko vám všem posluchačům Dechparády přeje Franta Uher. Ano, Rádio Jich má ve svém vysílacím plánu vymezený čas pro skvělou dechovou muziku. Taky pojďme využít do poslední minuty. Jako první k nám do pořadu vstoupila dechová hudba Skaličané s orchestrální polkou Jen počkej autora Lukáše Prajky. A opravdu mi Lukáš prozradil, že název byl od známé pohádky Jen počkej zajíci. Takže kreslený námět, ale skvělá muzika v podání Skaličanů. Dál už to bude Valčík, kebyste věděli, polka Nedívaj se do pohárku a směs písní Moravanka, ano, slavná Moravanka, zní z notových pultíků všech kapel, nejenom naší krásné Jižní Moravy, takže užijte si hezké nedělní ránečko spolu s naší dechparádou.

Ještě jednou pěkné ránko, přátelé, to dnešní zdatem 2. srpna 2.8., kdy má svůj svátek Gustav. Dohráni nám tedy Skaličané a my se ze Slovenska, ze Záhorí přesuneme na Valašsko. Kapela Lidečanka nám zahraje Valčík, Valašská hospůdka, polka Tulání, Tulání a ještě jedna polička, taková Holuběnka. Ano, Lidečko pod Čertovou skalou, tam se také každoročně muzicíruje a skvělé dechovky rádi jezdí do tohoto krásného valašského kraje plného krásných krojů, dobré slivovičky, ale hlavně dobrých lidí. Tak si užijeme společně kapelu Lidečanku.

Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994 v Kyjově. Převážnou část repertoáru tvoří autorské písničky manželů Gurských, ale nezaostávají ani členové kapely, trumpetista Pavel Skopal, tenorista Jiří Kadlec či baritonista Stanislav Orechovský. Je trochu na škodu, že větší část svého vystoupení odehraje Gloria v zahraničí. A je pravdou, že tam, hlavně v západní Evropě, slaví naše dechovky opravdu velký úspěch. No ale tento rok mají štěstí i naši posluchači, naši diváci, protože Gloria má u nás, aspoň přes prázdniny, co jsem si na jejich stránky internetové podíval, takových 12 až 15 koncertů, takže si vyhledejte, kde právě tato světoznámá kapela Gloria vyhrává. Tak a co si poslechneme dnes v našem pořadu, Polka? V sobotu či nedělu, Valčík, stále mi scházíš a ještě jedna polička. Za okny padal déšť. No, někdy by ten déšť i pomohl naší přírodě. Co říkáte?

No a teď už budeme rozdávat hudební dárky, vážení v rádiu. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku našemu oslavenci panu Jiřímu Novotnému z Brna Jundrova k jeho 72. narozeninám. Milý náš sousede, hodně zdraví, štěstí a chuti do života přejí kamarádi z naší oblíbené hospůdky. Tak, polka, Hustopečská, Dolinečka a kapela Vacenoviáci jenom pro vás.

Milé rádio, milý Františku, 1. srpna oslavila v kruhu své rodiny své 85. narozeniny paní Blažena Jirásková, naše drahá maminka, babička a také prababička. Všechno nejlepší, hodně zdraví jí do dalších let přejí všichni, prostě celá rodina. A za všechny posílá sladkou pusu nejmladší pravnouček Vladimírek. Znáš tu zem, sourozenci, baťkovi, kumpanovi, muzikanti, přesně pro vás.

Na hornosoučanských Kopanicách vznikla v roce 1974 dychová hudba Vlčovanka. Název je od vlčejho vrchu, který ční nad krajinou. Častokrát jsem s touto kapelou účinkoval a jejich písničky, ať už lidové nebo autorské, dovedou rozproudit krev v žilách a publikum pořádně rozdovádět, a tak to má být. Ostatně vítězství a zisk zlaté křídlovky z roku 2000 hovoří, řekl bych, za vše. Orchestrální polka Balinka Valčík, Zácný rodný kraj a polička, jak se říká, do foroty, ten trenčianský zámeček, to všechno kapela Vlčovanka.

Milí přátelé a kamarádi, půjdeme opět do finále dnešního pořadu. Dechparáda sice končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje. Tak tedy buďte s námi, dobře naladění z hodonínského studia. Vám hezkou neděli plnou pohody přeje Franta Uhe.

posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Pleteníčko. Začíná poslední část z devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak Ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zilínský.

buty už mi pravia pane. V robote nic nového. Tak jak vždycky. Akurat Miruna je marot. Partia od pondelka plánovala nad mapu cestu do Prahy, potom v sobotu měl hrát Baník. Tu jsem jim nezávazně slíbil, že pojedu tež. V pátek ráno mi Pepa z omluvu pravil, že pri Jaruna chce strašně moc jest s nimi, tuž jeden z nás asi nebude moc jet. A že pri jim to moc líto, ale los padnul na mě. Tuž Korník šopa, jaký los? A kdy se losovalo? Já jsem nic neviděl. No ní? Potem jsem ale viděl Jarunu v novým úplým triku a zecvaklo mi, čemu jede ona a ní já. Paru minut na to mi volala segra, aby mi připomněla sobotní sraz u ní. Chvílu jsem vzpomínal a potem mi došlo, že jeden z malých gizdů má svatek či narosky. Tu jsem zahůhlal, že nevím, jestli přijdu, bo možná budu robiť. Potem jsem si vzpomněl, že se vlastně asi uvidí Tibetan s fotrem od památného vyneseňa a tak jsem hodnem dodal, že teda přijdu. Pravila, že mám štěstí, že jsem si to rozmyslel, bo přece nejsem taky ichtyl, abych se vysral na její děcka. Tuž nevím, nevím. Kura, ale co já temu malému kupím? Zaslechnul jsem od Jarunine kolegyně, co seděla na sraně u nás v kanclu od té chvíle, co Jaruna slíbila chlopům svoju pražskou spoluúčast a pomlouvala ju, že v centru je jakýsi nový obchod s gumovými bombonami. To mě zaujalo. Po přeceně půjdu s prázdnými pazurami, tu jsem si nechal vysvětlit, kaj to je, a po robotě jsem vystoupil u Impiku. Koupil jsem celou krabicu. Kilo a půl toho bylo. Tuž doufám, že budu oblíbený strik. Doma se mrknu na svoje krásné nové kolobuty, kupené ve čtvrtek večer za 5 kilo, ale byl jsem moc utahaný na to, abych je šel vyzkoušet. Tu jsem si slíbil, že o víkendu je projedu. Usmažil jsem si 0,5 kila hranzly, zalil to sklenku tatarky, kynul tam kečup, posypal nakrajenou cibulu a připravil sklenku ogurek. Měl jsem půjčané DVDčko o tým Potěmkinovi. Jakási grupa lidí na jednom místě, všude kolem jakýsi neznámý hastroši, o kterých se nesmělo mluvit. Potom se zjistilo, že vlastně neexistují a že ta banda žije v rezervací. No složité, jak uhačkovat sosik ze zvonkového drátu. Že bych to musel vidět 2 razy? Kolem 10, jak jsem odpočíval a travil hransle a i s filmem, jakýsi amatérský Jean-Michel Jarre začal hrať dole na zvonky. Jak zazvonil asi po 5, zdvihnul jsem domací kecafon, abych mu řeknul, co si myslím o jeho mamě a že by mu bylo lepší v těch hajzlových trubkách. A on to Pepík. A že přitáhne po hospodách s 2 robkami. Starou konečně kopnul do dupy a i s tými jejími stražnými gazetami. A vzpomněl si na mě. A pri esli možu všetci navrh. Mrknul jsem na hadry ze šichty, co leželi mezi obyvakem a kuchyňu. Talíř se zbytkami na novinách v obyvačce. Rozdělaný friťa v kuchyni. A pomyslel na 2 kočky, co čekají dole. A pravil jsem, že já. Kuchyň jsem zavřel, mokré ručníky z dlažky v kupelce nacpal do pradelního koša, hadry z celého kvartyra nakopal pod lůžko do ložnice, tam snad nikdo neskončí. Od výtahu jsem se ještě vrátil a nacpal si do pysku 0,5 tuby pasty, bo jsem měl v hubě po té cibuli jak v žumpě. Jak jsem uviděl ty 2 robky, zalitoval jsem, že jsem nevyrval zvonkové dráty ze stěny. Nevím čemu, ale čekal jsem Olsenovic dvojčata, a to spíš byly Marta a Tena. Měli sebou pytel čipsu a flašu ferneta a navíc už se naspali všetci do vytahu, tu jsem je už nemohl vyhodit. Zrobek se vyklubali ku podivu sympatické baby, bo jsme prokecali 1,5 noci. No já moc ani ní, bo jsem furt v pisku cítil tu cibulu, tu jsem mluvil enem tak na 0,5 huby, jak Ransdorf na schůzi. Jedna z nich si pozdější všimla té pixle s gumitkami a rozzářila se jak svařecký drát. Byla trochu spuchlejší, tu jsem pochopil, že má asi rada sladké, a nabídnul jsem ji.
když tak zbytek ocipugi z dovy do sačku. Však kilo a půl bonbonu je pro také malé děcko nezdravé. No ni, tu jsme ještě pokecali, popili, trochu posrandovali, ale oni se podruhé rozlučili, že prý ještě mají spíchat z bandu v Ptakovi. Táhali mě sebu, ale mi se nechtělo. Tuž mi Nela, ta s tými bonbonami, aspoň napsala číslo mobila, ať zavolám, že jsem fajný synek. V sobotu ráno jsem stanul celkem čili a v duchu jsem se pochválil, že jsem odolal a nešel v noci s nimi a aspoň můžu vyzkoušet ty buty na kolcách. Po turku se mi to trochu rozleželo v pale a rozhodnul jsem se, že než půjdu robiť Romanova před ľudí, prvé to zkusím doma. Posnídal jsem poslední 3 bonbony, bez tak ty gumové to malé odsegry nemá rado, a začal si vytyčovat trasu. V kuchyni je lino, tuž to je podobné jak cesta, to by mohlo ísť. Opatrně jsem si nazul buty. Stanul jsem a zkusil pomalu sunout jednu nohu tam a zpátky, jak Fred Astaire na lyžách. Celkem to a išlo. Zkusil jsem to obuma nohami dohromady, ale jaksi jsem to nezvládnul a tak jsem se zachytil kuchyňského stola. Naštěstí jsem sebu nejebnul na zem, ale talíř se zbytkami ze včerejší večeře a poloprazná flaša od tatárky letěly nadůl. Do dupy. Tak kuchyň byla mimo, bo v bruslách se proto neohnu a zůvat si to včel nebudu. Jak mi to začalo tak fajně ísť. Teď jsem si všimnul, jakých si černých čar na tým světlým líně mezi tým sklem a tatarku. To jsem asi zrobil tými černými kolcami. Přesunul jsem se do přecíně. Chvíli jsem se pozoroval v zrcadle a pravím vám, nevypadal jsem zle. Posunoval jsem střídavo levu a pravou nohu a dokonce se zkusil aj otočit a odstrčit od tého zrcadla. Meter jsem popojel. Tuž málo místa, tak jsem zkusil obyvak. Chtěl jsem zkusit aj nohy zdvíhať, ale to mě bral balanc. Jak jsem se otačal u televize, jak si k blbě jsem o ňu šprajcnul a vypadalo to, že tepich bude v televizi. Tuž jsem zazmatkoval a chtěl ji uchytnout. Kdybych byl bosky, šlo by to celkem fajně. Jak jsem sebu jebnul na hřbet a mignul se palu o stůl, viděl jsem před očami 4 vlajky Unie. Moja drahá Orava to ale přežila. Aspoň že tak. Zdělal jsem ty ďábelské kolca z noh a bechnul s nimi do přecíně do kuta. Potem jsem si šel na chvíli spočnout, bo se mi začala motať pala a mi došlo, že mám asi otřes mozku. Po tým, co jsem se hodinku spočnul, jsem se rozhodnul svoje smrtelné zranění překonat a vyrazil za rodinu na Dubinu, aby mě mohli politovat a případně se mnou probrat detaily mojeho pohřbu.

jaké to bylo poprvé venku na kolobutách. Ráno, hned jak jsem otevřel očiska, jsem se zaradoval, že otřes mozku je pryč, bo ty oranžové fleky, na které už jsem si začal zvykat, byly v dupě. Cítil jsem se fajně do té doby, než jsem se pohnul. Bolest, jak by na mě spadnul hajcman. Tuž jsem radši zůstal ležet a přemýšlel jsem, co s tím. Co tak zajít do lékarní? Ale v nedělu dopoledně asi nebude otevřena každá. Byl jsem sportovec od narození, vzpomněl jsem si, že sportovní maséři používají na naraženiny masážní olej. Tuž jasné, ten by mi mohl pomoct. Ale kaj vzať v normální domácnosti masážní olej? Olej jak olej, no ní? Dolezl jsem do kuchyně krokem Jacksona, kýpnul do pazury trochu stolního oleja a zkoušel s ní došáhnout na bolavu nadřiť. Jak jsem cítil, že mi ten sajraj teče po nohách, bylo mi jasné, že to nebude až také jednoduché. Tež mě napadlo, že bych mohl zajít poprosit kteréhosi suseda, ale při mojím štěstí by mě odchytla šmigrustová susedka, anebo by si o mě kedysi pomyslel kdo ví co. Tuž to zkrátím. Po 10 minutách snaženia jsem vypadal tak, jak ti naolejovaní pajtaši na těch soutěžách, co se předvádějí, který má větší svaly. Ale kostrč mě bolela furt. Radši jsem se zevlek a vrazil si do vány smyt ten humus. Mydlo se snažilo, ale nestačilo. Tu jsem se vrátil do kuchyně pro jar, však na mastné talíře vždycky pomůže. A přitom jsem se vyhýbal střepům, co jsem zapomněl slidit, černým šmuhám a rozletému oleju. Po 15 minutách jsem smrděl jak citron a kůžu na hřbetě jsem měl suchu, jak ten ležák v mauzoleu. Nakonec jsem přehodnotil situaci, bruslit se půjde až odpoledne. Včil co si k zežeru a zkusím sklidit ten burdel jak v tanku. Kdybych si já cip ten brufen vzal hned ráno, ušetřil bych zajar a olej. Po jídle jsem vletěl na ten burdel. Nebylo to vůbec jednoduché, bo jak jsem se nemohl zhýbat, musel jsem to robit v kleče. Tuž to musel být pohled, pro bohy. Já v kleče na linoleu, první z lopatku a smetačkem, potom s kyblem a hadru. Kdyby mě tak kdosik viděl. Kuchyň jsem dal za slabou hoďku jakž takž do původního stavu, krom těch černých čar od brusly, na ty musím koupit asi silnější maraz na dlažku. Zežral jsem ještě jeden brufen a šel si po tým výkoně spočnuť. Brufen zabral, bo odpoledně nebylo po bolesti krom mírného šimraňa ani památky. Tuž vidíte, však jsem pravil, že doktora netřeba, že to přejde samo. Venku bylo fajně, tu jsem se začal chystať na tu kolobutovou akciu. Vyhrábal jsem starou černou šiltku, ty spravené černé brýlky, tmavé triko a staré mančestráky, které jsem si kdysi sám zkušal barvit na černo. Kolobuty jsem narval do baťoha, který jediný nebyl v nenapadné barvě ostatních hadrů. Nevím, který vůl mi ho kdysi dal pod stromek, či ku kterým si k narozkám, ale pravím vám, modro-zeleno-růžová není moja oblíbená barva. Tuž ale co? Jiný nemám a přece to neponesu v igelitce, jak jakýsi Tesco-turista. Vyrazil jsem směr Komeňák. Snažil jsem se jíst nenapadně a ledabile, jak vysloužili agent FBI, ale jak jsem šel kolem čapkarní, v odrazu dveří jsem viděl vysloužilého prostatika, co si nese hemeroidy v baťohu na hřbetě. Vlezl jsem do Komeňáku, dneska žádní pak hřivci na kolách, co by mě složili do trávy, bo to bych asi hned tak nevstanul, a robil jsem, jako že jsem na vycházce. Popiskoval jsem si a čuměl po stromách a vyhlížel ptáky. Došel jsem až na tu hlavní třídu a sednul si na lavku, že počkám, až se to tam trochu vyprázdní. Na lavkách seděli mladežníci, někteří se cicmali, jiní pokuřovali, další hráli na trávě fotbal, kolem svištěli děcka na bruslách na kolách, lítali čokly a projížděli fajné robky. Došlo mi, že bych musel čekat asi až na noc.
jak kolem projel taky připlešli pajtaš kusek před uchodem a za ním taká mlada kočena a oba vykrucali piruety jak Romanovi, pravil jsem si jak starý žabčík, že překonám sám sebe. Tu jsem se ještě kusek prošel směrem k památníku a tam jsem si našel osamocenou lavku. Vytáhnul jsem kolobuty, tenisky dal do baťoha, zkušeně nazul, však mám praxi už ze včerejška a zkusil se postavit. Do říti! To není jak na linu, nebo na tepichu v obyvaku. Málem jsem sebu hned jebnul na hřbet. Tuž to chce předkon dopředu, když tak ať aspoň sebu jebnu na gzicht. Zkusmo jsem se odrazil jednu a druhou nohu. Až tajgerčum. Ono se to rozjelo. Chvílu jsem se tam enem tak odrážel, tak jak lyžař, co místo voskem namazal sadlem, a zkusmo jsem zamířil zpátky k památníku na tu velkou plochu. Divným stylem jsem se dopravil až ku schodám, lapnul jsem opatrně na řiť, bo mi tam zas zabrnělo a výjimečně jsem nečučel po babách, ale po kolobu to jezdcach. Počkal jsem, až otvíčelo těch 7 děcek, co jezdilo tak, jak by se s bruslemi už narodili, postavil jsem se k dalšímu pokusu. Včel jsem zkusil při tým aj zdvíhat nohy a jelo to fakt lepší. Zase blížila jakasi k větší banda, tu jsem vyrazil dozadu za památník směr cyklotrasa. Chvílu jsem uvažoval, že bych se vyšplhal na ten kopec, ale včas mi došlo, že bych to asi zpátky živý nesjel, a tak jsem se vydal na druhou stranu směrem k radnici podél Ostravice. Tuž to byla jízda. Čím jsem jel dél, tím mi to lepší šlo a připadal jsem si, že aj vypadám při tom lepší. Paru razy mě vzal balanc, naštěstí vždycky doprava, po doleva do Ostravice bych valil rychlejší jak havířský vytah. A jebnul jsem sebu piskem do travy, ale inač jsem byl celkem vysmiatý, bo se mi to zalíbilo. Akurát mě na té cyklostezce srali duchoci s čoklami, co si z toho robí a vycházkovou drahu. Jak ještě neumím moc zatačať, vkuřil jsem mezi párek, co si vykračoval prostředkem ruku v ruce a myslel si, že uhnu já. Jak jsem se snažil zachytit, vyrval jsem robě igelitku s čímsi těžkým, co mě převažilo, a jak se mi skřížily nohy, bechnul jsem sebu do křovia. Baba mi vyrvala igelitku, chlop mi nadal do zlodějů a ani je nenapadlo mě z těch větví vymotať. Pas křivci zasrání. Tak mi zdupať kraso jízdu. Jak jsem se vyplantal ven, zjistil jsem, že mám rozervané triko. Tuž možná na ty chlupy, co mi lezu ven, ulovím jakusi grobu. Jel jsem dál, ale začali mě boleť hnaty. Bo ten gist Kamil měl asi pravdu s tými silikonovými kolcami. Konečně skončila cyklodraha a jak by mě kdo si vyměnil kolca. Jelo to jak po ramě. Tež tam byly i jiné kachle, ne jak ten šmirgel papír na té cyklostezce. Kůrec palec tu zůstanu, pravil jsem si, a i když z tého mostka chodilo dost lidí, začnul jsem zkoušet otačky. Tuž snažil jsem se, ale moc mi to nešlo a nohy boleli čím dál víc. Nakonec se tam zašli motať taci ti mladí pajtaši v galatách až pořiť na těch jezdicích fošnách a robili tam také psikusy, že jsem se zastyděl a vyrazil kolem Amosa pryč. Hnaty už mě boleli tak, že jsem je ani necítil a žízeň jsem měl ta jak dehydrovaná lama. Vzpomněl jsem si, že u Kurtu byla jakasi kputika, ale ta dálka. Tuž ale jsem tvrdý a přece to včel nevzdám a nepřezuju se. No ní, ani nevím, jak jsem se tam dobelhal. Z té hlavní jsem nedokázal odbočit, tuž jsem v plné rychlosti vletěl na tu hlinu. Nože se ptáte, jasné, že jebnul, ale enem na kolena. Jestli se živi dostanu dom, manče stráky můžu vyhodit, bo už mi lezli chlupy aj na kolenách. Jak se ale přezuť? Nejbližší lapka 10 metrů odsuť. Seru na to, ty kachle mě nerozhodia. Tuž kachle mě nerozhodili, ale jak jsem paru razy zapadnul kolcami mezi ty škvíry, zdal jsem to žabčík, ne žabčík. Lapnul jsem do hliny, kolobuty zezul
a do bufiku došel Enem ve fusaklach. První škopek zasyčel jak žaba ve vysoké peci. Jak jsem přišel pro druhý, připadal jsem si jak Elvis v dobách největší slavy. Tak se mi klepaly nohy. Servírka se na mě čuměla, jak si podezřívavě. Tuž ty chlupy strika asi mě zabrali. Po třetím pivu jsem nacpal kolobuty do baťoha a krokem, jak by Meresiev usnul v termitišťu, jsem zamířil dom. Sice jsem si rozerval triko a galaty. V pisku jsem byl podřený, tak jak by mě pohladil Freddy Krueger a někteří mládežníci se mojemu stylu jízdy tajně chlamali, ale na druhou stranu celkem mě to chytlo a hlavně přes bolest v hnatách jsem necítil bolest ve hřbetě. Tuž sportu zdar.

Benovy rathausšury kolem Ostrávice mury, palas pokladnu revírní, krematorium moderní, pod loubami samé bary, nový hareš pro chachary.

Město nám robí výgody, na rynek dali zakody. A hned vedle toho, aha, automatická je váha. Telefony, automaty, za Štrasmanem jsou Karpaty. A tam parky jak ščury, vystrkuj bulvy z džury.

zlepšil život krapky, končan na fitvejdách jatky. Tam s pomocou elektriky zabíjají šmině byky. Pak u mumenové lavky vyšší daně, vyšší davky, až to národ zaplatí, bude.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste poslední část z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
1: Kapitola 4. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniforem, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výhrušky svobodníka Alíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítily reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval, ba ani nesliboval údernický výkon. Tak, pojďte, zahučel na ně nevlídně mistr Francl. Budete kopat výkopy. Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, na Češi vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se Kefalín se zájmem. 2 metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jen, abysme nenarazili na vodu, křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ty kriminálníku, sjeli šoufky ze svý babičky. Až budeš na mě 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Francl. Bandolína, supěl. Myslíte, že jste narukovali proto, abyste si za státní peníze nahřejvali prdele? Jestli hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po 8. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčí roty, aby mu zatopil a přinesl snídani. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hrte na pracovišti, hlásil dozorčí, kromě vojna Černíka, kterého bolí páteř. Cože? Pana Herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil Herce. Krak se vleče krůček po krůčku, zkroucený a stváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel,

0: Nechte mě zastřelit, soudru Boručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení. To není špatný nápad, zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako litel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní zostřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete? Herec smutně zavrtěl hlavou. To se radši necháte zavřít? Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějný flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl. Zůstanete u roty, Černík. Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí. Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí. Taky doufám, přikývl herec celkem spokojen. A teď mi zmizte z očí. Je to stejně smutný, když se takový individuum jako vy ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojný Jasánek se při nápřahu krompáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohleně. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem Jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, stejnal. Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín. Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Reč nechce se mi táhat se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrábal se za uchem Kefalín. Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili žloucího Jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japonka drncala na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! Ozvalo se náhle a před vojíny se objevil poručík Hamáček. Co je to tady za maškarádu? Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek, stryk! Zařval strašlivě poručík. A nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky. Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev. Koukněte, Jasánek! Vám se? Mně se zdá, nechce makat. A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, Jasánek! Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte! Teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si homo a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín. Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost.
1: Rádio Jih, Cymbálka. Zelený je strom života. Čili pomocný ženich.

Ten člověk, nevím už, jak se jmenoval, zkrátka já, byl jsem zaměstnán jako pomocný průšvihář. To se totiž vědecky zjistilo, že je velice neekonomické, má-li být při každém průšvihu zjišťován jeho skutečný původce. Zdražuje to provoz a bere to těm, kdo průšvihy působí, sebevědomí a chuť do další práce. Tak při každém větším podniku bylo zřízeno patřičné průšvihové oddělení. Zaměstnanci toho pomocného oddělení brali všechny průšvihy způsobené podnikem a v podniku na sebe, stěžovatelé se jim vystěžovali a vynadávali a všechno bylo v pořádku. Musím říci, že jsem byl úspěšným průšvihářem díky svému serióznímu vystupování i díky tomu, že jsem uměl udělat přiléhavý, kajícně chláchodivý obličej. Někdy mi procenta a prémie dělali víc jak polovinu platu. Je třeba říci, že jsme dostávali prémie za to, jestliže na nás někdo vztáhl ruku. Krom toho jsem měl naději, že se stanu zástupcem vedoucího oddělení, to jest tím, kdo na sebe bere závažnější průšvihy, neboť dosavadní zástupce vedoucího ležel v nemocnici s dvojitou frakturou čelisti a nevypadalo to na to, že by mohl své místo znovu zastávat. Jistě bych se stal zástupcem vedoucího oddělení, kdyby... S Eliškou jsem se seznámil ve službě. Byla stěžovatelkou. Bylo zjištěno, že je neekonomické, aby si stěžoval na všechno každý jednotlivě, proto byla při větších podnicích zřízena pomocná stěžovací oddělení s pomocnými stěžovateli telkami a jako taková měla povinnost mi spílat a snad i povinnost na mne vztáhnout ruku, deštník nebo hůl, ale Eliška nikdy. Ačkoliv se obracela výhradně na mne a působila mi tím procenta, nikdy mi hrubě nenadávala jako ostatní, jen si do mne tiše stěžovala a nadávala jemně a jen z povinnosti, přičemž se na mne tak lítostivě dívala, že jsem se nejednou rozplakal, za což jsem pobíral prémie jako za vztažení, vlastně dopadnutí ruky. Řekl bych, že časem mezi mnou a Eliškou vzniklo duševní pouto. Začalo to tím, že mi přinesla mast na lišej. Ano, měl jsem na čele lišej, jak na mne někteří při tom nadávání prskali. Pozval jsem ji za to do biografu, ona mne na koncert, vysvětlil jsem jí pravidla hokeje, ona mi půjčila sbírku veršů, nic víc, skutečně nic víc, ani jsme se za ruku nevzali, dotýkali jsme se jen duchovně. Ale když mě jednou Eliška pozvala k ním, abych si vybral nějakou knížku veršů a abychom vypili kávu, její rodiče, starouškové, si mě vzali stranou a optali se mě přímo, kdy jako bude ta svatba, když mám s Eliškou známost, že jako by ji rádi ještě viděli jako nevěstinku celou v bílém. A přitom plakali, že jako Elišku dívenku oporu svého stáří ztratí. No, myslel jsem, že se mi to jen zdá a chtěl jsem utéci, ale pak vám mi jich přišlo najednou líto. Byli už hodně staří a Eliška už taky nebyla dívenkou v rozpuku, když tak na to myslím, mohla být o dobrých 10 let starší než já. Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal. Přišlo mi jich líto a Elišky taky. Tehdy mě to napadlo. Já se napřímil, nasadil jsem ten svůj kajícně chlácholivý obličej a řekl jsem, že Eliška bude mít svatbu, co nevidět. A taky ano. Za 10 dní. Eliška jako nevěstinka celá v bílém, já jako ženich, přiznávám, měl jsem tenkrát trému, stále jsem si to v duchu opakoval, rodičové starouškové měli samým vzrušením závratě, takže padali ze židlí, ze schodů a vůbec, ale to nic, taxíky, kytice, fotografové a když se mne oddávající ptal, jestli si přítomnou Elišku beru za ženu, řekl jsem ne a bylo to. Eliška měla svatbu, byla jako nevěstinka celá v bílém, byla viděna jako nevěsta, měla svatební fotografii, o to přece rodičům, starouškům jí šlo a já jsem zůstal svobodný a charakter. O to šlo mně. Víte, já jsem poznal, že rodičové a Eliška vůbec nechtěli, aby Eliška byla vdaná, to naopak nesli těžce a brali to jako nutné zlo, jako nedobrý následek svatby, o kterou jim šlo.
Ovšem, i tak byli poněkud zaraženi. Ale při svatební hostině v hotelu Londýn jsem jim všechno vysvětlil a vyjasnil. Nechtěl jsem si Elišku nikdy vzít, povídám, ale jsem charakter a chtěl jsem, aby měla svatbu. Kdybych nebyl charakter, povídám, podlehl bych situaci a řekl bych ano. Tím pádem by Eliška chudinka měla na krku bezcharakterního slabocha. A já dovedu být neřád, je. Co by to znamenalo? Že by se Eliška soužila, noci by proplakala, chřadla by, vadla by a jedinou záchranou by pro ní byl rozvod. Toho jsem ji svým ne ušetřil. Přinejmenším jsem jí zachránil 5 let života. Tak jsem jim to vysvětloval, až pochopili a rozradostnili se a tatíček Staroušek se samou radostí přiopil, vyváděl, obtěžoval šatnářku a napadl jednoho pána před klozetem. Byl to takový slušný pán. Nějak žduchl do tatíčka Starouška, možná, že taky tatíček Staroušek žduchl do pána, nevím, neviděl jsem to, a tatíček Staroušek šel k zemi. Ten pán se chytil nešťastně za hlavu, žádal nás všechny za prominutí, že nerad, a hned dal Elišce navštívenku, že samozřejmě všechny výlohy hradí, moc slušný pán, nějaký správce velkostatku od Prýmoně. Chodil potom tatíčka Starouška navštěvovat, nosil mu různé pozornosti, chodil dál, i když tatíček Staroušek zase běhal jako křepelička a na všechno zapomněl, ten pán 50letý vdovec nosil Elišce různé drobné dárečky, květiny, které mluví k srdci, a za 3 měsíce měla Eliška další svatbu a ten pán řekl přiškrceným basem ano. Tak ta naše svatba přece jen Elišce přinesla vdavky a hodného muže. Ani jsem nemohl na tu její opravdovou svatbu jít, i když mě co nejsrdečněji zvali. Měl jsem zrovna taky svatbu a služba je služba. To s tou Eliščinou nesvatbou se totiž rozneslo, fotograf vystavil tu naši svatební fotografii do vitríny, já ji taky mám ve sbírce, vypadal jsem na ní skutečně jako ideální manžel a jako opora života. To dělal ten kajícně chlácholivý úsměv. Zkrátka se to rozneslo a já měl hned tolik pomocných svateb, při kterých jsem dělal pomocného ženicha, že jsem to nemohl ani stačit, musel jsem taky těsně před povýšením dát výpověď v zaměstnání a věnovat se pomocnému ženišství jako profesionál. Samozřejmě, že se hned našli napodobovatelé, kteří do toho taky fušovali, ale ti dostávali jen to, co jsem jim přenechal, protože nikdo z nich neměl mé vystupování, nikdo z nich neuměl na fotografii vypadat jako já. To bych si byl nikdy nepomyslel, kolik žen i spořádaných manželek si chce zkusit nebo zopakovat svatbu. Byla to honička, ale rád na to vzpomínám. Nehledě na to, že jsem si pěkně zahospodařil, že jsem se zazobal. Tady mě, vážená paní redaktorko, napadlo, že by se někdo mohl zazobat pěstováním drůbeže. Jakože se zazobal drůbeží, co tomu říkáte? Nemluvím ani o procentech od fotografů, taxikářů, restauratérů, květinářů či svatebních síní, které díky mně vysoko překračovaly plán svatebnosti. A nebýt toho úrazu... Ano, utrpěl jsem vážný úraz, který mi znemožnil další výkon povolání. Jednou snad z únavy, snad proto, že už jsem na to vůbec nemyslel a přemýšlel jsem, kam pojedu na dovolenou, jsem řekl ano. A bylo to. Z ničeho nic jsem se zřítil, byl jsem ženatý. Snad proto jsem řekl ano, že má paní se za svobodna jmenovala Floridová a já, přemýšleje o dovolené... Odmítla se dát se mnou rozvést, i když jsem jí nabízel skutečně královské odstupné. Tím skončila moje kariéra pomocného ženicha. Byl jsem, a možná, že ještě jsem, oplakáván mnohými. No co? Pobírám invalidní důchod, neboť mé ano bylo klasifikováno jako těžký úraz při výkonu povolání, který zapříčinuje trvalou invaliditu.
Kromě toho jsem přijal místo pomocného profesora, akademika, docenta a vedu katedru svatebních zvyků a obyčejů, případně svatební psychologie a pedagogiky na pomocné fakultě pedagogické, případně ekonomické nebo matematicko-fyzikální. Ne, ne, nikterak si nestěžuji. Má paní je excelentní, Richardek prospívající a materiální poměry velmi dobré, to ano, ale přece jen si někdy ve skrytu duše zavzpomínám na ty časy a zašeptám si to své krásné, vypracované, cituplné a ztracené ne. Jojo, šedá je teorie, zelený je strom života. Takové torzo, to by si teprv žilo. Od toho podvečera se dívám na sebe, na druhé a na svět jinýma očima. Znaje vlastní cenu, dovedu ocenit druhé. Navštívil nás pán toho podvečera. Člověk vyloženě duchovní, vzhledem asketa. Zazvonil, proklouzl do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, usadil se na židli, nasadil si brýle a vyndal z aktovky listiny. Nechci se vtírat, řekl, klidně jeste dál, jen jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, zvedl oči ke stropu, nýbrž po lidech. Přitom se zadíval na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci košile. Ošil jsem se a přejel jsem si rukou po límci. Pán pokývl hlavou a jeho oči se svezly na mé dvě dcerušky berušky. Ach, děti, děti jsou radostí života, zvolal s rezignujícím úsměvem a pohladil Barborku po hlavičce. Jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, jezdí tolik aut, moc aut, chuděrky. Ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že ano? Vždyť jsou tu ještě jiná, docela malá, ba nepatrná nebezpečí, pouhým okem neviditelná, třeba mikroby. A braňte se jim, že jsou děti očkované? Jistě, jistě, ale jsou i virové choroby. Ani pomyslet nechci, ach bože, a spoléhejte na medicínu. Muž dojatě pomrkával. Bylo zřejmé, že tady je medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 000 v případě úmrtí, aby z toho něco měli. Samozřejmě nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 000, jako když najdete, to máme dohromady 30 000, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší k Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne. Nebo že by to dělalo to světlo? Někdy. Pojistil jsem ženu rovněž na 15 000. No vidíte, tak vám to dá 45 000, podotkl muž. S tím už se dá něco podnikat, zvláště když nejsou tuhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 000. Ne, že bych byl bez naděje, infarkty, rakovina, neštěstí, ale už od dětství trpím pocitem méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením rodiny přátelská návštěva končí. Ale ne. Muž sáhl znova do aktovky, vytasil se s knížečkou a spiklenecky mi ji podstrkoval, jako by šlo o protistátní leták nebo o pornografii. Koukněte, zašeptal vzrušeně, není tam všechno, ale to je pochopitelné, to dá rozum, neuvádíme všechny kombinace, je to jen rámcově, no koukněte. Četl jsem, když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 000, když nad kolenem 12 000. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400, oko bere 3500, obě 10 000. Pak ještě ruka k lokti, krameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbků.
Přemýšlejte o tom reálně. Je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to je rozhodně náplast. Musíme myslet reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofonní s gramofonem, to chce celé zápěstí a takové torzo. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartýr a stále nevěděl, jak a kde. Tak hlepil denně na žalost. Už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. A ještě zbude nějaká ta stovka a ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a nosní přepážku za 260. 800. 60 mi srazili. Snad daň z příjmu obyvatelstva. Nebo ze ztráty zubů. Nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože mohu jíst jen polévku. Ach, dobře jsem investoval. Svitlo mi slunko naděje. A takové torzo? Ach, takové torzo. To by si teprv žilo.

Usejr. To byl talent. Tak tedy Usejr. Ano, to byl už tenkrát takový mimořádně běžný talent. Nebo snad běžně mimořádný? Zkrátka talent. Vzpomínáte, jak se pan učitel ptal, kolik že je jedna a jedna, a vyvolal Usejra? A Usejr s důkladností sobě vlastní řekl dvě? Ano, to řekl. A potom se ještě k tomu, že jedna a jedna jsou dvě, rozhovořil. To Usejr mýval ve zvyku, že když byl tázán, tak se k tématu rozhovořil. A jak tak hovořil o tom, že jedna a jedna jsou dvě, tak jedna ponenáhlu přestávala být tak docela jednou a stala se z ní skoro jedna, bylo to, že skoro jedna a skoro jedna jsou bezmála jako dvě, pak jedničky během hovoru zmizely a bylo to, že jako trochu a trochu je trochu víc, a Usejr stále o tom tak hezky hovořil, až vycházelo, že štipec a štipec je trochu, a když konečně dohovořil, tak z toho, o čem hovořil, nezbylo dočista nic. Proto dohovořil. A nikdo už nevěděl, o čem to vlastně mluvil a co jsme to poslouchali. To byl ten jeho mimořádně běžný talent. Všechno, o čem hovořil, rozmělňoval. A rozmělňoval, až to dokonale rozmělnil a nezůstalo z toho nic. Ještě štěstí, že mluvil jen když byl tázán a jen o tom, nač byl tázán. Jinak nevím, jak by to s námi dopadlo. Nebo pamatujete, jak když mluvil o Komenském, tak jsme se všichni dusili a sotva jsme na sebe viděli mračném prachu, který nadělal svým hovorem z té gipsové bysty Jana Ámose? Podobně dopadl Archimédův zákon. Z toho zůstala jen ta kapalina. Z Londýna nadělal 1000 Benešovů. O 30leté válce pak hovořil s takovým zaujetím, že když ho pan profesor Houk konečně zarazil, zůstalo z 30leté války jen něco kolem 130 000 dvouhodinových hospodských rvaček, které se semlely někde mezi Stockholmem a Vraným nad Vltavou a které jako historické události vůbec nestály za řeč. Jo, to bych mohl ještě jmenovat případů. A Karel IV., otec vlasti, ten málem skončil jako Karel 1,32 a jako měsíční embryo, o kterém se nevědělo, jestli z toho bude kluk nebo holka. Jo, nebo ono to s Usejrem šlo tak daleko, že už se ho radši nikdo na nic neptal. A tak Usejr jen tak seděl v lavici a zíral před sebe, zkrátka vegetoval, a už to vypadalo, že asi bude muset zanechat studií a taky by ho asi byli vyšoupli do praktického života, kdyby býval Usejr nezachránil tím svým talentem samotného pana ředitele. Když zachránil pana ředitele, tak ho nechali nerušeně dovegetovat až k maturitě a tu maturitu taky šťastně a vegetativně složil. Jak to bylo se záchranou pana ředitele? To tenkrát pan ředitel Runtl prohýřil se slečnou Jájou koně nadél smadly a bradla o vysoké žerdi. Pan ředitel byl bon vivant a žactvo bylo nuceno cvičit prostná nebo lézt po kladině. Ale jednoho dne přišla inspekce. Ptala se potom koni nadél smadly a po bradlech o vysoké žerdi, pan ředitel nevěděl jak z toho, tak prohlásil panu inspektorovi, že toho koně nadél smadly a ta bradla o vysoké žerdi rozmělnil Usejr, když o nich hovořil, a na důkaz svého tvrzení předložil panu inspektorovi hromadu pilin a smetí, to, že jako z toho koně a bradel zůstalo. No. Pan inspektor to nechtěl panu ředitelovi přirozeně věřit. Tak pan ředitel zavolal do ředitelny žáka Usejra a řekl Usejrovi, aby hovořil o čem? Třeba o botách pana inspektora, že? Když pan inspektor dovolí. Pan inspektor dovolil, Usejr hovořil a pan inspektor odcházel v galoších, vypůjčených od školníka. V aktovce si místo svých černých polobotek nesl 3,5 páru dětských botiček. A to ještě štěstí, že Usejra zarazili u těch dětských botiček, když pan inspektor uvěřil. Ovšem, k
kam s Kusejrem po maturitě. Ono se totiž nevědělo, jakáže je Kusejrova praktická upotřebitelnost. Jako co a jako kde by mohl jako on fungovat. Jedni mínili, že by snad mohl vystupovat ve varieté, jiní, že by mohl být upotřeben v kamenolomu při výrobě štěrkopísku. Ale zbytečné starosti. Kusejr se uplatnil. A jak? A jak? A jak? A jak a jak? A tak a jak? Nejdříve něco k otázkám. Každý zajisté ví, že existují jen jedny důležité životní otázky, a to ty první. To jsou pěkné otázky, které se nikoho netýkají, nikoho nezajímají a jsou proto žádoucí, neboť vlastně nejsou otázkami. No ano, ale co s těmi druhými otázkami, s těmi nepěknými, které jsou nepěkné hlavně proto, že jsou otázkami? Ale co s nimi? To už je vlastně nepěkná otázka. Tak nejdříve se tvrdilo, že ty druhé nepěkné otázky vlastně vůbec neexistují. Ale to nebylo zrovna moudré. Protože už tím, že se říkalo, že neexistují, už tím se upozorňovalo na jejich existenci. Tak tedy se vytáhlo do boje proti otázkovitosti těch nepěkných otázek, že jako nejsou otázkami a podobně. Ale víte, jak to v životě chodí. Jakmile proti něčemu bojujete, tak jen zdůrazníte, ba zveličíte význam toho, proti čemu bojujete. A znáte lidi, když je někde něco proti, hned si toho něčeho začnou hledět i ti, které by to jinak v životě nenapadlo. A nakonec se těmi nepěknými otázkami jako otázkami začali nepěkně zabývat i ti, kteří proti nim jakožto otázkám bojovali, a to byl extra malér. V téhle kritické situaci byl nasazen náš Kusejr. Byl vyzván, aby se s těmi nepěknými otázkami zabýval. A Kusejr se pustil do díla. Nepopíral, nevyvracel, nebojoval proti, jen s důkladností sobě vlastní o těch otázkách hovořil. A tak ty velké nepěkné otázky v krátké době rozmělnil na malé otázky, pak na ještě menší otázky a na docela prťavé otázečky, které už nebyly ani nepěkné, ani pěkné, které byly nijaké a pak už nikdo nevěděl, oč vlastně na začátku šlo, nikdo nevěděl, jak zněla otázka a jestli vůbec kdy nějaká otázka zněla. Tak Kusejr zlikvidoval díky svému talentu ty nepěkné otázky a všechno bylo zase pěkné. Jistě by to byl Kusejr dotáhl hodně vysoko, nepotkat ho předčasně to neštěstí. Na jedné takové besedě někdo Kusejra vyzval, aby řekl taky něco o sobě. Kusejr, že ano. A jak jeho hovor plynul, Kusejr se jim před očima ztrácel, rozmělňoval a než se kdo vzpamatoval, zmizel a zmlkl docela. Jen vzduchem se rozvířily miliardy mikrokusejrů a od těch dob jsou stále ve vzduchu. Stále s námi a v nás. Jojo, Kusejr.

Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šlajštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstráleš. Mrzne jenom praští a z komínu sa veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil sa bafal z gipsovky a spokojeno sa díval na hromadu dřeva. Pěknůčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Rado sa podívat. A však sa nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale příliš to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala z té nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbůdnal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Sherlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnul. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštěl. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáša rádi, jak srčně za košulu. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytí, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo sa klukl do hlavy. Když už nevyspáním sa sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítení. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtúlil babušu, která myslela, že sa Tomáš zblázní, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel sa do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od toho dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konce dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to stama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleděli přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli. Šmarja, panenko, nedajňa čertom. A ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu provrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla. No ale pámbišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil. Babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali.
Pán Sůcí po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčko a filozofoval. Pane Sůcí, jak kdo ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že ně šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svojej hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a ani jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán Sůdzi by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí dolů v tu celá chalupa. A Tomáš dodá. No, to bys měl. Člověk nikdy neví.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzení nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů, zmínit se o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
2: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
1: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
2: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
1: Je to kratší verš, co si vybral.
2: Kratší.
1: Úvod to má delší.
2: Tak to zkrať.
1: Neopakuj všechno po mně.
2: Sedí pana.
1: Co je zase?
2: Já koukám, že se nebudu muset uklonit.
1: Proč by si se nemohl uklonit?
2: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
1: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
2: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
1: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
2: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
1: No.
2: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
1: Prosím tě, rad se soustřeď trochu.
2: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
1: Je to možný. To je zoufalec.
2: sedí zoufale.
1: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
2: To by to říká se bláze,
1: no,
2: nebo
1: co? No asi jo, vypadá to tak, že pro už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost, tohle figurou objíždět města.
2: Tam nechali ani zejde, ty.
1: Bude, ti jim tam stačí.
2: To víte, jo, nevím, byl sympatický aspoň.
1: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
2: Já dostával přídavky. To tě nedostal, ty chytře. Budu zabývat s ním.
1: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
2: Sedí banda.
1: No, už je to tady, to povídám.
2: Já jsem u problíku dostal. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý vůbec. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
1: Opravdu teda, to se má s tím kluzi. To jste odstavili živým do vůbecí páska. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
2: To bych jenom.
1: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
2: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Ten. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začíná. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
1: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky, to se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenský.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama. Citové drama. Sid. Klid. Jsi nějaký cancor? Na mě někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama Sanco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš ráno. Dva lásky.
2: Dva lásky, já si já přitáhnu.
1: To byl zase on. Už je pejč. Dva lásky. No zůstaň.
2: Mám začít, no.
1: Prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Doprava. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to zkazil.
1: Doprava. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ne. Jak se mám zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To
2: chaos,
1: sama chaos. Matka duší. Chaos, chaos, chaos.
2: Duši mi dáme si
1: duš nemáme.
2: Ne, duš jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola.
2: Tasí,
1: hasí,
2: hoří,
1: tasí,
2: tasí, set meči,
1: set meči,
2: moment,
1: moment,
2: zachraňme si aspoň čest,
1: zachraňme jich aspoň šest,
2: čest, čest, cože,
1: Je to jedno. Šest nebo sedm. Čím víc, tím líp. Zachraňte všechny. Když nám
2: již
1: mizí
2: láska. Příjmenina.
1: Co to?
2: Příjmenina.
1: To se čte jmenina.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece tři jako šranky.
1: Já bych. Ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte jmenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je a Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak jste to čte, jak se to píše, čověče.
2: Ahoj, už je nečte křokřovo, už. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, já jsem to čtel, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj Slavidu se tam žel. Můj Slavidu se tam žel. Tedy ne můj Slavidu, tvůj Slavidu, ale já to nechci říkat, protože to říkáte. Můj Slavidu se tam žel. Můj Slavidu se tam žel. Netručuj!
1: Na Václaváku trafiku.
2: Můj Slavidu se tam žel. Všechny to čem lidé!
1: Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhle. Sufler pomatený.
3: Víš, než nebyl svatavým.
1: Víš, než ty milence. A jsem vázán odstudíkem. Ocel.
3: Ať jsem z žalostí. Ať jsem z žalostí. Ať bojíš s protivníkem. Odevzdám čisto. Mlč si říkám. Odevzdám čisto. Jak jsem je udržel. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich nevypalosti. Před. Ty hraješ.
1: No tak co mi to vedeš?
3: Pomstě!
1: Bezmilosti! Najej!
4: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na ní dává pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dávat pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jim přikryl.
4: Tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jim přikryl žehličko.
4: Tak prosím. On má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta žehlička byla studená.
4: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla věruška.
4: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narození nám, kdo si ji ulovil?
4: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
4: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
4: No tak vidíš, tak mi kapra vrát. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda jí vzala.
4: A kde je ta voda?
1: Voli jí vypili.
4: A kde jsou ti voli?
1: Páni je snědli.
4: A kde jsou ti páni?
1: Na dvědové zakopání.
4: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
4: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi potom začal z tohle konce, tak kdo pak ji naučil perfektně tančit českou besedu?
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo? No,
4: co jsi myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
4: Českou besedu.
1: Ale Žížalu.
4: A prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
4: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda, začíná.
4: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi kříženej se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
4: Teď hrajou, jsou za to placení, pánové. Dost! Česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství.
5: Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku,
5: tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si
2: on bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: Ale co je partnerka takovýhle mrož pošklivé?
1: Prosím tě, dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprve bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
0: A ty taky ne.
1: A ty nejsi žížala, vy?
0: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
0: a
1: bavit.
0: A s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na věrušku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížalý vrahu.
0: Ty nedám, ty žížalý mariátku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
0: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
0: Já mám doma oce a teď čekáš píčku. No,
1: uvidím.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
5: No tak, a proč zrovna já?
4: Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
5: Tak se zeptej druhýho po ruce.
4: Koho mám druhýho po ruce?
5: No třeba tady, jak jsou za náma.
4: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
5: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
4: Samozřejmě, to by mohli a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
5: Co myslíš, že na tom je nadechnout?
4: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
5: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
4: Tak promiň, to jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne?

0: Snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hoděj. Ne? Domluvíš se, řekneš, milá paní Tuřín, mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
1: Jsem.
0: No tak vidíš.
1: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
0: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
1: Proč, když to bude na kleci napsaný?
0: Co tam bude napsaný?
1: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
0: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
1: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk Sobota.
0: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
1: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
0: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
1: Kreslil jsem si ho. Ne?
0: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
1: Nohou asi.
0: No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
1: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu.
0: O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys uměl, kde jsi se ho naučil.
1: No, obrázkový.
0: To kde to řekni ty nám?
1: No, to řekni ty nám.
0: No, tak nám to řekni.
1: Tak nám to řekni.
0: No, kde jsi se ho naučil?
1: No, od Indiánů.
0: Od Indiánů. To je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu.
1: Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád je to naučil.
0: Jakej?
1: No, budeš se divit.
0: No.
1: Olda Šetrné.
0: No,
1: já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
0: Přestaň žvatlat, Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
1: To jsem si jej vedl tajným písmem.
0: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady homo dieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos,
1: Luděk, ale si to.
0: Co je zase?
1: No. Co je? No.
0: Co se stalo?
1: No nikoho nenazývej atrapou.
0: Ale prosím, já neříkám atrapa, říkám apropo.
1: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
0: No, tak prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
1: Můžu, ale neprozradit.
0: Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na žence.
1: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
0: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
1: Doporučuji a nashledanou.
0: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč?
1: Co?
0: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
1: Proč?
0: No proč?
1: Pro slepičí pot.
0: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
1: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
0: Přestaň pouštět páru a plynulej!
1: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou hrc.
0: Promiňte, váženice, ale vypadni, ty nejsi ve formě.
2: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma.

0: Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští ohneboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frč neboli třecí pohyb liším ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? A elektron nám přichází plynným tokem z liščího ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám nabíjí záporně, liščího ohnu kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
1: Promiňte, že
0: protože elektřina v vidinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste taky činili nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
2: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali diváckou objevy. Ne inženýre, abychom já si postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Kamarád myslí zatím otázky.
2: Kamarád myslí otázky.
0: No tak jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
0: No tak v zásadě se tak dá říct, co všem pokud je o širší.
2: Když já si doma.
0: Ano, prosím, ještě.
2: A vzrechnej
0: no prosím,
2: doma.
0: Ještě doma, v domácnosti.
2: Domácnosti, ještě, nebo doma.
0: Ano, no.
2: Zapnu žehličku.
0: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
2: Nebo žehličku.
0: Ano, jistě.
2: Nebo spotřebič.
0: Ano, no prosím.
2: Děkuji. Tak někde musí začít leštit tyč.
0: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
1: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre.
2: Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre. To nejsou rybáři, já je znám.
0: Rybáři, no.
2: Nic nechytli ještě.
0: Ale co pak jsem tady hovořil o rybách?
1: O sítích.
0: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá komik. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napájena proudem z elektrárny.
2: A o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohorama, výrnik, nějaký, tohle byly litlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
1: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích ohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každej vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
2: No jo, proto se z nich kouří.
1: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
2: Takže jsme ani neleštili.
0: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou opět.
1: Proč?
0: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakuj, z možných vzniků elektřině tření.
1: Tření.
0: No jistě.
1: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
2: No to ty třel hlavou vodno.
1: Tak je to možný.
0: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
1: nic.
0: Já vám ho bohužel předvést nemohu. Já nemám k dispozici, bohužel.
2: Nám to neříká, bohužel.
0: Ale dejte pokus s tím, bohužel.
2: Nic.
0: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici, bohužel, liščí ohon, že? Ale pokud o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky.
2: Bohužel nic, kosti.
1: Ano, nemám. já mám.
0: Výborně, podívejte se. Z lehunka otřu o rukáv,
1: ano.
0: To za prvé. A nyní z lehunka zajedu do vlasů.
2: Bohužel nic.
1: to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
0: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
1: No tak vlastně prostě... už vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liščí a někde se ženu.
0: No já bych vám byl těšil,
1: ano, já mám konexe,
0: jestli moment. Máte tu možnost.
2: No. Pane inženýr, ono je lepší, že odešel.
0: Ano, ano.
2: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
0: Ano, ano, ano.
2: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liščím ohonem a elektřinou chápu.
0: Ano, ano, ano.
2: Ano, jo. Protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí.
0: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
2: Jo, a to si vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
0: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil.
1: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
0: Čeče, tohle to není zešky.
1: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za líškou do nory.
0: Čeče, kde jste to vzal?
1: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
0: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
1: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
0: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
1: Je to byl váš? No byl vám podobnej. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
2: Pohlaďte si ho, dyť je váš.
0: To dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasýho psa.
1: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre. To bych si přeci nikdy nedovolil.
2: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi on řecem, pane inženýre.
1: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ony.
0: Ale mě 12 starým německým ovčákovi.
1: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
0: Ale ovčák, vlčák, vík je to jedno to samý.
1: Jste si taky jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
2: A vlčák je žere.
0: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
2: Pane inženýre. Aha, že vy to máte nějaký pomotat?
0: Čože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
2: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
1: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
0: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
2: A vy myslíte ovčáka A.
0: Ale ne, já myslím ovčáka hav-hav.
1: Pardon, vlčák dělá hav-hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
0: Ale ovčák dělá taky hav-hav.
2: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
0: Co? Kozička?
2: Kozička.
0: Co kozička? Jaká kozička? Hlejte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
1: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
0: Ale já ho chápu.
1: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
2: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
1: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
0: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
1: Jak to? Vždyť jste vlčák.
0: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
2: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
0: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
1: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
2: Jak to?
1: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.
0: Co je zase tohle?
2: Židle.
1: Židle.
0: No a co židle?
1: No humor.
0: Humor ze židlí.
1: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňuje.
2: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
1: Tím spíš vám to půjde.
0: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
1: No.
2: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou? ty čerti. Lopak to k nám nesou. A pan nárožní, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Ne.
2: Vy jste asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
1: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
2: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás proto s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
2: No se Šimke.
0: Šimek, to je vaše manželka?
1: Jako.
0: Nic jsem neřekl. Tak já za ty dveře. Už jsem za dveřma.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
1: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
2: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
2: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť, mámo?
1: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
2: No s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
1: O jako.
0: Nic jsem neřekl.
2: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
0: No tak, no, to bych si dělal.
2: Dostaťte se.
0: No jo, ale tam se těšíme.
1: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
2: No jistě. Přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda
2: sednu. Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět, to už je prozrazený.
1: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Povrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
1: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
1: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
1: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
2: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
1: No, tak jeden.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
2: Ale ne, vlhký.
1: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
2: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teďka se Šimeka navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
0: Já vím, on je nárožný, on je teďka za dvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
1: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
2: Ale teďka seš nárožný.
1: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
2: No vidíš to, to bylo vlhkost, nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: Prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty, oba jemu dáme klíč od pravice, ať bydlí na lodi.
1: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, pan Sobota.
2: A ne, nárožný.
0: Pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
2: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
2: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
0: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
1: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
2: Proč jsi mi to říkala, to nesto?
0: Protože jsem neviděla, že jsem tvoje manželka.
1: Prosím tě, ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
0: Ale já jsem si humor nepředstavoval.
2: Já bych to představoval.
0: Já nevím, jak veselé.
1: A jak veselé?
0: No, víno ženský nějaký zpěv.
2: Víno ženský zpěv, tak manželka už něco pila. Ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
1: Ty nechal boj, širou stepí, že nám byl ty slepý, lásku žávou.
0: Nechte toho! Zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
1: Já to mě urazil.
2: Zaběhneme si ho, mámo.
0: Já budu po krku.
3: Rádio Jih Cymbálka.
4: Dubnová povídka. Pan Plíšek vystoupil z autobusu pražské hromadné dopravy a vytáhl z náprsní kapsy rozepnuté balonové bundičky plánek, aby se podíval, kudy dál. Jeho sváteční kalhoty, sežehlené do puků a opatřené dole záložkami, visely zřejmě většinu svého dlouhého života v šatníku a vycházely ven jen zřídka. Jejich pas měl pan Plíšek pěkně nahoře ve výši svého pasu a ne, jak je to dneska zvykem, někde pod bedry. A aby bylo úplně jasné, že starý pán je z nějakého zapadákova a zcela mimo současný vkus, spodní cíp modré kravaty se zlatým proužkem mu mizel v kalhotách. V levé ruce nesl igelitovou tašku a v ní něco těžkého. Venkovan se obezřetně rozhlédl vlevo i vpravo, počkal, až projede poslední auto, znovu se rozhlédl vlevo a vpravo a teprve, když byla ulice z obou stran naprosto bezpečná, s nečekanou čilostí přeběhl. Prošel bránu nemocnice a vydal se podle plánku Kaštanovou alejí k pavilonu 14A. V duchu si pochvaloval, jak přesně mu obvodní lékař pan doktor Nápravník cestu vyznačil, ale když stanul před bílými dveřmi s cedulí docent doktor Heřman Blesk, druhé psychiatrické oddělení, zarazil se. Doktor Nápravník mu řekl, že ho pošle za odborníkem, s nímž se zná z dob studií a teď to skoro vypadá, že ho poslal do blázince. Toho tedy zaskočilo. Rozhlédl se poplašeně kolem. Ale chodbou chodili normální lidé, nikdo neškubal hlavou, nikdo neměl pěnu u úst, žádné svírací kazajky a tak zaklepal. Docent Blesk řekl svému počítači, pojďte dál, vím o vás, pane Plíšek, jenom uložím jednu blbost a bude se vám věnovat. Teprve, když svou blbost uložil, podíval se na příchozího mladýma modrýma očima, pod nimiž visely temné kruhy od dlouhého nočního čtení nebo od flámování. Tak povídejte, co vás trápí. Pan doktor Nápravník vás pozdravuje a prosí vás, jestli byste nevyslech, co se mi děje zvláštního, řekl pan Plíšek, když se posadil a igelitku s těžkým obsahem opatrně odložil vedle židle na podlahu. Tak opatrně, jako ukládáme vejce, nebo spíš trhavinu, která by mohla při prudším nárazu explodovat. Jsem jedno ucho, zapsal si docent do bloku Hulkově Plíšek. Pacient sáhl do náprsní kapsy bundy, kde měl kromě plánku cesty ještě jiný papír. Mám to tady v bodech, řekl a spustil. Tak, na jaře v roce 1936 se u nás v obci dělala kanalizace. Mně bylo 6 let a s ostatními kamarády jsme lezli po těch kanalizačních rurách o průměru 80 cm, co byly připravené u výkopů. Každá roura vážila 200 kg. Mně uklouzly nohy a spadl jsem do výkopu a ta těžká trubka se valila na mě, přerazila takovou dřevěnou vzpěru a zastavila se o druhou vzpěru 20 cm nade mnou. Když mě vytáhli, řekl mi hostinský Rambousek, že jsem se podruhý narodil. No to jsem měl teda štěstí v neštěstí, uznal docent Blesk a jméno Plíšek ve svém bloku podtrhl. Ano, pane docente, teď další událost. Když mi bylo 12, dělali na radnici novou omítku. Při odstraňování lešení spadl z horní plošiny špičatý kámen o váze 1,5 kg. Prorazil mi plátěnku na pravé noze a taky nárt. Ještě tam mám jizvu, jestli byste ji chtěl vidět. Vysoukal si pacient nohavici a hodlal si zout pravou polobotku. Není třeba, pane Plíšek, odmítl to docent a ve svém bloku si dal jeho jméno do rámečku. Chybělo pár centimetrů a bylo to do hlavy, což by bylo smrtelné, dodal pan Plíšek, který zřejmě postrádal doktorovu větší účast. Psychiatr jen řekl, no to jistě. Ozvalo se krátké zaklepání a vešla mladá sestra v modrobílém. Pane docente, ten Ukrajinec, co seká trávu, tvrdí, že si u nás na chodbě nechal holínky a někdo mu je ukrad. A prej byli úplně noví. Já tady nejsem přes holinky, Alenko, odbyl to docent. A inženýr na pětce má narozeniny a chce pivo. Můžu povolit na ty jeho prášky pivo? Povolíme mu 10, když má ty narozeniny, usmál se docent. Tak jo, obrátila se sestra k odchodu. Sloužíte dneska noční, Alenko? Ano, to je dobře, řekl docent a promnul si unavené oči. Kolik takových karambolů ještě máte, pane Blíšek? Ještě 6, pane doktore. Tak vyberte jen ty hlavní. Ano, takže vynechám rok 1944, kdy jsem měl silný záškrt a doktor Freehauf mi v 8 hodin večer dal koňskou injekci a řekl, že takovou silnou dávku mi musí dát, aby to zabralo, ale na druhé straně měl obavy, jestli to vydrží srdce. A vydrželo, tipnul si docent Blesk. Doktor řekl, že půlnoc rozhodne a já začal o půlnoci zvracet a všechno se utrhlo a bylo vyhráno. Když pan doktor Freehauf zavíral svůj kufřík, povídá rodičům, kluk se vám znova narodil. To bylo po třetí, co jsem se znovu narodil a tak jsem si ty události začal zapisovat. Venku se někdo neúspěšně pokoušel nastartovat motor traktoru. Docent vstal a přivřel okno. Nechcete trochu vody? Zeptal se a otevřel lednici. Přišla by vhod, řekl vděčně pan Plíšek. Doktor nalil mírně prelivou vodu do dvou sklenic a nechal Petláhev na lednici. Když se napili, pacient nahlédl do papírku a pokračoval. Ale k nejhorší tragédii v tom v ordinaci něco prasklo. Docenta zarazilo, jak moc se toho zvuku Plíšek lekl. Škublo to s ním a vyslal k němu vyděšený tázavý pohled. Petláhev, ukázal psychiatr na lednici, vrátila se do tvaru. Promiňte, dneska jsem nervózní, omluvil se venkovan a zastrčil vylezlý konec kravaty zpátky do kalhot. K nejhorší tragédii, pane profesore, kterou nemůžu vynechat, došlo v roce 1947. To mi bylo 17 a dokončovala se celková předválečná triangulace. To byla důmyslná síť triangulačních bodů, která vlastně rozdělila krajinu na trojúhelníky, což bylo dobré pro zeměměřiče. Nad naší obcí Horní Hrudka je kopec Pranýř s kótou o nadmořské výšce 525 metrů a na něm jsme pod vedením inženýra Šarfa stavěli dřevěnou triangulační věž. Ty věže se stavěly z kulatiny a já jako sokol jsem se uplatnil hlavně ve šplhu. Z jaké výšky jste spadl? Chtěl to docent urychlit. Něco horšího se stalo, pane doktore. Ten inženýr Šarf měl dceru Oldřišku, která se mi velmi líbila. A myslím, že ani já jsem jí nebyl lhostejný. A ta studentka geodezie tam byla na praxi. Když byla věž hotová, inženýr Šarf uspořádal pro nás všechny oslavu hotelu Lesní dům. A po oslavě, kde jsem s Oldřiškou tančil, se celá ta rozjařená společnost vydala po silnici zpátky do Horní Hrudky. Asi v 1:30 v noci. Já se opozdil, protože jsem si v tom hotelu zapomněl tobolku s penězi, v níž byla celá moje výplata za tu brigádu. Cesta byla z kopce a když jsem je dohonil, všichni se drželi v řadě přes celou silnici a zpívali. Já jsem se připojil na kraj, kde byla Oldřiška, ale holka, co se jí držela z druhé strany, mi řekla, pojď mezi nás, Ádíku. A tak jsem se zavěsil mezi dvě děvčata, čímž se Oldřiška dostala zase na kraj té řady. A zhora, což jsme nikdo nevěděl, jel motocykl bez motoru, který nesvítil a nebyl slyšet. A ten motocykl s opilým klukem a s holkou na tandemu tu Oldřišku smetl do příkopu a byla na místě mrtvá. Rozumíte, pane doktore? Ona byla mrtvá místo mě, protože na kraji řady jsem byl před chvílí já. Pan Plíšek se vyčerpaně napil vody. Takže jste se po čtvrté znovu narodil, řekl docent. Ano, ale to děvče přitom přišlo o život. Má tam u silnice pomníček. Po těch slovech se zvenčí ozval výbuch. Plíšek se okamžitě sesul na kolena a ukryl hlavu pod stolem, kde měl lékař natažené nohy v bílých pantoflích. To je jenom traktor, pane Plíšek.